0: MB. Noc plná 90.
1: Atlantis.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Bylo 7 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Valečovské léto bude pokračovat 10. července. Těšte se na 3 skvělé kapely. Dorazí Luboš Odháněl s kapelou Vix, Debilheads a Balda Gang. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz a nebo přímo na místě. Pokud budete mít štěstí, můžete vyhrát i ve vysílání Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: sukoradi.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Check it out, check it out.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Rádio MB. Rytmus.

0: 8 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají po setmění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: out to the one I love.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Trak Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Freed from Desire, to byla další muzika na rádiu MB, 6,5 minuty po 9. hodině dopolední, je čtvrtek 2. července. U mikrofonu David, já vám přeju úžasný den. Co nás dnes čeká, tak samozřejmě dozvíte se, kde jsou v Mladé Boleslavi, jaká omezení, taky se podíváme na bizárky do světa, to je jasný, mrkneme taky, co je nového na našem webu www.radiomb.cz. No a rozhodně pro vás budu mít taky skvělou muziku, jako třeba DJ Ramez, dáme taky Real McCoy a nebo, co byste řekli, na další skvělou devadesátku od Synvy Sebastian. Ano, tohle všechno to bude právě mezi 9. a 10. hodinou. Užívejte den společně s námi. Pokud jste třeba právě teď na webu www.radiomb.cz, tak tam koukněte na chat. I tam mi můžete napsat o písničku na přání. Můžu vám zahrát po celé dnešní dopoledne. No a co se tady na Rádiu MB bude dít? Zítra bude tady youtuber, autor projektu Nemluv s dětma Martin, bude tady po 10. hodině. Já myslím, že to bude hodně zajímavý rozhovor, budeme mít pro vás jedno taky překvapení v tomhle rozhovoru, tak určitě poslouchejte i zítra po 10. hodině a vůbec poslouchejte 24 non-stop tohle rádio.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: a DJ Rames Oh Mama, to je single z letošního roku, z roku 2026. Jeho skladby znějí, jakoby vznikly v 90. letech, přesto využívají moderní zvuk v současné produkci, no a to je důvod, proč si získal fanoušky klasického Eurodance po celém světě. Mimochodem má taky album, jmenuje se My Heart. Tohle byl DJ Rames.
1: Radio MB.

souvislosti s rekonstrukcí knihovny v Mladé Boleslavi bude omezen průchod po chodníku kolem budovy knihovny kvůli umístění kontejneru na stavební odpad a lešení. Tohle omezení potrvá až do 9. září, no a chodci by měli při pohybu u stavby dbát zvýšené opatrnosti. Tak opatrně, opatrně, přátelé, my si teď jedeme další muziku, bude to čeština, Reigo a Olga Lounová.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partner.

0: Vstup na fest.cz. Magna!
1: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
0: Magna!
1: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
0: Magna!
1: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
0: Magna!
1: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
0: Magna!
1: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
2: Rádio

0: Státní signál? My jsme všude. Radio MB.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la.
1: Sunshine Girls Ding Dong Song, 9:31, čtvrtek 2. července, pokračujem, no a koukněte také na web www.radiomb.cz, tam se dozvíte třeba o tom, že do Mladé Boleslavy míří legendární filmové pohádky z Barrandova, výstava originálních kostýmů i rekvizit už od zítřka, jinak Mladá Boleslav taky ožije velkým tuningovým svátkem na krásné louce, i o tom si můžete přečíst, jak jsem řekl, web www.radiomb.cz a vy mějte krásný čtvrtek.

0: Tak taky Tarzan Boy v nové verzi. Lier na rádiu MB 9 hodin na 38 minut. Tak, co nás čeká, co nás nemine? Samozřejmě do konce téhle hodiny další skvělé věci, jako třeba DJ Milano a Samantha Fox a teď taky Da Bass.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: po 10. hodině, čtvrtek 2. července, no a už v pátek 3., tedy zítra, bude mým hostem tady přesně v tuto hodinu, tedy po 10. hodině Martin, autor investigativního projektu Nemluv s dětma a samozřejmě taky provozovatel stejnojmenného YouTube kanálu, takže určitě si tenhle rozhovor zítra nenechte ujít. Víte, že jsme tady v Mladé Boleslavi taky měli jednu takovou kauzu, i o tom si budeme samozřejmě s Martinem povídat. Za malou chvíli dáváme Bumfunk MCs a vítejte v hodině mezi 10. a 11.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.

0: Rádia MB v 10 hodin a 35 minut. Do studia dorazil a taky Luky. Luky, co ty a rally? Mě zajímá dneska.
1: Ještě jsem nejel.
0: No dobře, co ty a rally Bohemia? Rád se podíváš třeba na rychlá auta?
1: Hele, rychlá auta miluju. Já jsem od malička se vrtal a motal kolem aut. Vlastně i tuning jsme jeli s klukama v čistý. Jezdili jsme na mimoňský války, to už je dneska taky historie. Takže rychlý auta mě určitě berou. Rallyový auta mě úplně fascinujou. Bohužel na ty rychlostní zkoušky nebo na ty okruhy tady v Boleslavi se většinou nedostanu. Dokonce jsem, Davide, jednou na rally dělal organizaci, takže tam jsem si to užil opravdu zblízka. Baví mě to určitě.
0: No tak jo, tak já jsem teda dřív s kamarádem jezdil hodně na RZ-ty, teď už jsem teda pravda pár let nebyl. Já o tom teda mluvím hlavně proto, abych posluchačům řekl, jaký budou uzavírky, jo, v Boleslavi. Protože v sobotu 11. července se jede rychlostní zkouška staroměstská, takže bude uzavřen provoz v ulicích Regnerova, Bezděčínská, Vinecká, Podborkem, Štyrsova, Pražská, na Šafranici, Viničná, ve Skalici, na Kozině, Pivovarská, Starofarní.
1: No dobře, to a si taky stejně nikdo nebude pamatovat, oni si to najdou.
0: No jasný, no a bude tam uzavírka i v neděli 12. července, no a to si přečtěte třeba na webu města, kde to bude.
1: Já si myslím, že to bude lepší a ty, kterých se to týká, nebo kterých se to týká, tak oni to vědí, protože to je vlastně každoročně. A je to vždycky v Boleslavi velký téma, protože samozřejmě spousta lidí špačkuje. Já se jim nedivím, když se těžko dostávají domů, ale jednou za rok se to dá určitě vydržet a myslím si, že každý se rád podívá.
0: Tak
1: a
0: tedy,
1: že vlastně pro Boleslav, vždyť je to čest, že u nás ve městě se jedou takovýhle závody.
0: Takže 8. až 12. července Rally Bohemia. Pokud máte rádi vůni benzínu, tak samozřejmě vyražte kouknout na nějakou tu RZ-tu. My si teď dáme Florajdu.
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, zapni a neřeš.
6: For just one day,

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Milovníci upravených automobilů, sportovních vozů i veteránů si mohou do kalendáře zapsat sobotu 8. srpna. Na krásné louce v Mladé Boleslavi se uskuteční vůbec první ročník akce Diamond Car Meet Boleslav, která chce do města přinést moderní automobilový sraz s rodinnou atmosférou a bohatým celodenním programem. Kapacita vystavených vozidel je stanovena na 260 aut. Brány areálu se otevřou v 11 hodin.
0: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: taky skútry jsme si dali ve vysílání Rádia MB 6 minut po 11. hodině. Pokračuje čtvrtek s datem 2. července. Já doufám, že si to s námi užíváte. No a že si poslechnete se mnou společně třeba i další 90. od Erotic. Dáme si taky například 24/7 a chybět nebude ani Jan Vejn. Užívejte den.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

erotic sex on the phone. Máme čtvrtek 2. července. Za malou chvíli si budeme hrát Veronu, to je jasný. Jasný je taky, že zítra budeme mít hosta. Přijde Martin, který má na starosti projekt. No, nemluv s dětma, to je jasný. A jasný je taky, že pokud jste ještě neviděli nový film Ďábel nosí Pradu 2, tak ten bude už během července na platformě Disney+. Myslím, že 30. Tak třeba koukněte, koukneme a pak si o tom něco řekneme i tady u nás na Rádiu MB.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debilheads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi

0: Vstup na fest.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Víc hitů než semaforů v Polse.

kde končí signál, my začínáme.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: No tak dnes bude příjemné letní počasí. Je to tak skoro jasná až polojasná obloha s nejvyššími teplotami od 23 do 27 stupňů Celsia. Zítra, tedy v pátek, bude polojasno až oblačno, no možná se vyskytnou taky přehánky, teploty 20 až 24 stupňů. Sobota zpočátku jasná nebo skoro jasná, odpoledne bude přibývat oblačnosti, teploty 20 až 24 stupňů, no a v neděli to bude proměnlivá oblačnost, občasně přeháníky nebo déšť a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
2: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
3: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to... Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
3: To už je stejně jedno, mizíme.
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
7: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
6: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
7: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
8: Rádio MB.

0: Na vaše jediné Mladoboleslavské rádio, pomalu a jistě se nám blíží 12. hodina. Já vám připomínám taky, co se bude dít zítra, tedy v pátek 3. už po 10. hodině dopolední. Přivítáme Martina, autora investigativního projektu Nemluv s dětmi, má taky stejnojmenný YouTube kanál, tam se podívejte, už se tam pár predátorů chytlo, takže to je jasný. Jasný je taky, že se vám ozvu ještě jednou dnes odpoledne po 17. hodině. Mějte se moc krásně.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Todo in todos.

0: 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Valečovské léto bude pokračovat 10. července. Těšte se na tři skvělé kapely. Dorazí Luboš Odháněl s kapelou Vix, Debilheads a Balda Gang. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz a nebo přímo na místě. Pokud budete mít štěstí, můžete vyhrát i ve vysílání Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Štěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je na

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš zprávy.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají posetnění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
1: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
2: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
1: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
2: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Historický festival se uskuteční 4. července v autokempu Kosmonosy. Můžete si užít den plný historie, zábavy, dobrého jídla a nezapomenutelných zážitků pro malé i velké. Těšte se například na historické souboje a ukázky zbraní, dobové tábory a stánky řemeslníků, historické dílničky a tvoření, dobové aktivity a další vystoupení a doprovodný program. Začíná se v 10 hodin. Další info najdete na www.autokemp.kosmonosy.cz.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.

0: den je významným dnem s názvem Zapomněl jsem, tedy dneska máte právo zapomenout třeba jít do práce, umýt nádobí nebo vynést koš. Zkrátka, můžete se vymluvit na to, že tento den slavíte. Každopádně ale náš odpolední úlet, tak ten se nezapomíná a ani já jsem toho nevyužil, protože to by byla škoda. Vždycky se sem na vás těším, no a tak jsem kamarádi tady. Od mikrofonu Rádia MB se hlásím pár minut po 14. To je náš čas, no a vás tady vítáme, tedy ty, který nezapomněli ladit za to, že jste s námi, pro vás já budu ladit na oplátku fajnovej playlist. Tam se dostali Machine Gun Kelly, Vojta Drahokoupil, Sabrina a dáme si taky kapelu Kabáte. No a o muzice jako takové bude i dneska řeč. Výročí má totiž jeden ikonický přehrávač a taky se vám svěřím, z jakýho nadpisu o ukončení kariéry jednoho českého zpěváka jsem měl lehkej infarkt. Takže jdeme na to. Společnost vám dělá Luky, Rádio MB a teď už si dáme taky slibovaný Machine Gun Kelly, Tell Me What's Up.
1: Rádio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Polse.
3: Hey, I'm doing this like nobody's listening.

0: signál? My jsme všude. Radio MB.
1: こちらは東京 FM。私、赤字。We are here!

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Josef Vojtek, frontman kapely Kabát, se loučí. No tak, když jsem si přečetl tenhle ten titulek, na chvilku se mi zastavilo srdce, protože Kabáti jsou moje srdcovka. Navíc už mám lístek na jejich koncert tady u nás ve Ško Energo Areně a rozhodně to není poslední koncert Kabátů, který mám v plánu v životě navštívit. Naštěstí ale tohle byl samozřejmě clickbait, protože Pepa Vojtek se sice skutečně loučí, ale s kariérou muzikálovou, tak s tím jsem tak nějak už schopnej se smířit a ulevilo se mi. Pepa Vojtek se muzikálům věnoval dlouhých 30 let, na svém kontě má účinkování v muzikálech, jako jsou Krysař, Hamlet nebo Troja. Za roli Mephista dokonce získal i cenu Thálie. No také já osobně jsem rád, že uzavřená kapitola jeho hudebního života nejsou Kabáti. My popojedeme, naše kapitola odpoledního úletu rozhodně ještě nekončí, ta je stále otevřená. Takže pro vás už letí Sabrina a její Boys.
1: Radio MB.
2: Posloucháš správně.

Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB. Rádio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Máme, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude?

Kdo z vás v mém věku jako malej nebo spíš mladej neměl doma vytouženej Walkman? Baterky vydržely sotva jednu kazetu, přetáčelo se v rámci šetření baterek na tužce nebo prstem a druhou kazetu už jsme poslouchali tak jako zpomaleně. No a přesto jsme byli šťastní, že ho máme. Dneska je to už těžká nostalgie, ale právě Walkman od firmy Sony oslavil v těchto dnech svoje 47. narozeniny. První Walkman vznikl nebo se začal prodávat právě v červenci roku 1979 a vzniknul na popud konstruktéra Nobutoshiho Kihary a tehdejšího šéfa Sony Akio Morita. V Japonsku se začal prodávat, jak už jsme si řekli, v červenci roku 1979. Do zbytku světa se dostal pod různými názvy jako Soundabout, Freestyle anebo Stowaway. Tenhle ten přístroj původně vzešel z myšlenky vytvořit přenosný diktafon pro poslech stereofonní hudby. Přestože se první měsíc v Japonsku prodali jenom 3 kusy, tak následně odstartoval celosvětový fenomén. Přes očekávání firmy Sony, že prodají okolo 5000 kusů měsíčně, se jich pak během prvních 2 měsíců prodalo 10x tolik. Tak co, taky jste zavzpomínali, tak ať už právě teď posloucháte na čemkoliv, já vám do vašeho přístroje posílám další muziku, protože kazetám těm už je konec. Ed Sheeran je ta muzika. Radio MB.

0: bylo 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Michalovická Putna opět ožívá. 4. července od 19 hodin tu vystoupí Poutníci. 11. července Hoptrop a 25. července kapela Cop.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: A právě dnešek je například světovým dnem UFO, dnem zapomněl jsem, dnem vyrobeno v USA a taky světový den doučovatelů. No a my si i v této hodině dáme doučování hudební, s tím nám pomůžou Miles Smith, 24/7, Komunál a pozveme si samozřejmě spoustu dalších lektorů a doučovatelů. Takže buďte s námi, no a za chvilku už vám taky prozradím jednu zajímavou novinku v Mladé Boleslavi, co se týká sportovišť, protože samozřejmě víme, že v Mladé Boleslavi, včetně nás, je sportovců mnoho. No pokud vyrazíte někam na hřiště, tak už si nemusíte nosit svoje sportovní náčiní. Takže o tom za chvíli, ale teď už se vracíme k muzice. Miles Smith, Dublin Lights, to je muzika čtvrtečního slunečního odpoledne na Rádiu MB.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

přestože oči mám, nevidím. A máma s tátou říkaj, jednou přijde štěstí tvý. A pak si stála ve dveřích, řekla si jenom, já vidím to, co ty

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Devil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rokovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: chodíte v Mladé Boleslavi sportovat, pokud vyrážíte pravidelně třeba na některé z venkovních sportovišť, tak jste si možná v posledních dnech všimli zajímavých skříněk právě u dvou sportovišť u nás v Mladé Boleslavi. Jde o takzvané chytré skříňky LOX, které fungují prostřednictvím mobilní aplikace a vy si v nich můžete půjčit právě nějaké to sportovní náčiní. Ve skřínkách jsou připraveny míče pro kolektivní sporty, frisbee, badmintonové soupravy, tenisové rakety a další vybavení pro všechny druhy míčových sportů, který se právě na tom kterém hřišti dají provozovat. Jak to funguje? To by mělo být úplně jednoduchý. Stačí si stáhnout aplikaci Your LOX z Google Play nebo z App Store, zaregistrovat se a složit vratný depozit ve výši 250 korun. Pak už si můžete v aplikaci vybrat nejbližší skřínku LOX, kterou můžete právě na dálku pomocí aplikace odemknout. Po skončení sportování prostě vybavení vrátíte zpátky, uděláte fotku, že je to všechno v pořádku, no a je to hotový. První dvě tyto skřínky se nacházejí u sportovního areálu 7. a 8. základní školy, druhá je potom k dispozici v parku 9. etapa na takzvaném duhovém hřišti. No pokud se tyhle ty skřínky se sportovním náčiním osvědčí, tak by se mohly tady u nás v Mladé Boleslavi rozrůst. Za mě je to naprosto fantastický nápad. My s Romanem bychom tady sportovní náčiní mohli taky půjčovat, protože my jsme se dříve vždycky nadchli pro nějaký sport, nakoupili jsme si na to vybavení, no a potom samozřejmě skutek utek, takže některý naše sportovní náčiní je dokonce ještě možná s původní visečkou. No a že ten výběr je opravdu pestrej, takže kdybyste potřebovali něco půjčit, stačí se nám ozvat. Teď už ale jdeme do další muziky a připravení jsou Jack Wertvin, Bad Feeling.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: silnici 1/16 u Bezna dnes odpoledne uzavřela vážná dopravní nehoda několika vozidel. K nehodě došlo krátce před 14:30 a zasahovaly zde všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle informací hasičů zde havarovalo celkem 5 vozidel. 2 zraněné osoby si převzala do péče zdravotnická záchranná služba. K zásahu byl povolán také vrtulník letecké záchranné služby. Silnice byla zcela uzavřena a podle předpokladů by omezení mělo trvat do večerních hodin.
1: Rádio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Rádio MB.

0: díky moc.
1: Verona, nejsi sám, no a ani vy nejste sami, s vámi je Rádio MB, s vámi byl taky v uplynulých dvou hodinách Luky, to jsem mimochodem já, s vámi dál tu bude už Roman v příští hodině, no mezi 17. a 18. ještě na chvilku se tu za vámi staví David. Každopádně já se loučím, 16. hodina je na spadnutí a vy nás laďte dál. Nezapomeňte taky na zítřejší dopolední rozhovor, kdy k nám do studia dorazí Martin, youtuber, který se zabývá dětskýma predátorama. No a jedna z jeho kauz se týká právě jednoho mladoboleslavského učitele základní školy. Takže zítra od 10 hodin si pusťte tento zajímavý rozhovor. No pokud náhodou nevíte, pokud byste si chtěli zjistit o této kauze víc, tak se mrkněte na YouTube kanál Nemluv s dětma a první dva díly jsou věnovaný právě učiteli z Mladé Boleslavy. Já se s vámi v tuhletu chvíli ale loučím a zítra se na vás těším opět v odpoledním úletu. Na rozloučenou ode mne letí Culture Beat, tak mějte fajnovej zbytek čtvrtečního odpoledne. Ahoj!
2: Rádio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Sbor dobrovolných hasičů v Krásné Vsi letos slaví 140 let od svého založení. 4. července od 10 hodin proběhne na fotbalovém hřišti okresková soutěž v požárním sportu. Následně v 14:30 odpoledne začne dětský den a oslavy se zakončí večerní zábavou, která začne v 18 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Hudba z našeho regionu.

0: krásný den, vyďte Albertové. Krásné odpoledne vám od mikrofonu přeje Roman. Budeme spolu do 17. hodiny. Dneska je fakt dokonale, řekl bych, třeba ideální příležitost jet stanovat. Proč o tom mluvím? Protože právě moje přítelkyně s holčičkou dnes odjeli stanovat. Jeli 4 holky z práce s dětmi a já bych chtěl promluvit o tom, jak to vypadá, když jede pod stan chlap a jak to vypadá, když jede žena. Tak chlap má samozřejmě stan a nějaké to zavazadlo, ale když jede ženská, tak je narvané celé auto. Jako kdyby jeli na 3 měsíce. Neuvěřitelný. Tohle chlapi, myslím, všichni dobře známe. Ono, i když se jede někam na dovolenou, tak chlap má zabaleno za 5 minut. Ženská to řeší 3 dny. Dobře, zase má všechno, bere to zodpovědně, ale je to šílený, je vlastně zabalený celý barák. Tak pokud se také chystáte někam k vodě, pod stan, anebo třeba na dovču, hele, udělejte si to podle svého, nenechte si do toho kecat žádným moderátorem z Rádia MB. Stejně se vždycky na něco málo zapomene, i když vlastně vezete skoro celý dům. My nezapomeneme hrát další skvělou muziku, přeju vám krásné odpoledne, budu se snažit, aby to bylo hodně dobrý.
1: Rádio MB. Za

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: No a jedeme dál, nezastavujeme, ačkoliv nemáme vůbec žádné zpoždění. Jsme Rádio MB, pokračuje Hodina s Romanem. O počasí se teď prostě mluví víc než jindy. Mohou za to úmorná vedra. Právě vedra lehce přes 40 stupňů Celsia, která o víkendu sužovala Evropu, budou slabým odvarem toho, co kontinent brzy čeká. Podle všeho už je příští léto, může teplota vzduchu vystoupat na 50 stupňů Celsia. Tato hodnota se předpovídá pro jižní Itálii, Španělsko a Řecko. Už během neděle padaly teplotní rekordy v Německu, Polsku, Česku i na Slovensku a právě první dvě země naměřily 41,7 stupně Celsia. Na Slovensku teploměry ukazovaly 39,5 stupně a v Česku kolem 41 stupňů. Podle odborníků na klima bude ještě hůř a to pravděpodobně už je příští léto. Osobně se trošku divím tomu, že už nějaký tajfun se neobjevil právě v Česku. Po těch úmorných vedrech čekalo se ledacos. Ale tak kdo ví, třeba to nejhorší už je opravdu za námi. Tropické počasí zcela určitě ještě dorazí, ale třeba už to nebude tak hrozný, no. A nebo to bude ještě horší. Stále jsou to všechno jenom odhady. Řeknu vám ovšem jedno, to jak se teď během nocí ochlazuje, to je prostě nádhera. To spaní u otevřeného okna, to je k nezaplacení. Díky za to.
1: Rádio MB. Rádio

0: Přeju vám příjemný poslech, ale na rádiu MB je teď čas na reportáž. Hygienici v Libereckém kraji zahájili tento týden kontroly letních táborů pro děti. Zjišťují při nich i to, jak se organizátoři vyrovnali s novými podmínkami v legislativě platnými od letošního roku. Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice v Liberci, Kateřina Hochmalová, dále řekla.
1: Jsou to jednak stran té zdravotní dokumentace, vybavení lékárničky, potom v tom provozu stravování, takže ještě se díváme na to, jak pestrý ten jídelníček je. Změny v tom technickém zabezpečení táborů, tedy vybavení umývárnami, jak často se kde děti sprchují, jestli mají k dispozici teplou vodu, toalety, jak jsou vybavené. Ty zásadní zásady a požadavky jsou stejné, ale vlastně se některé více zpřesnily a některé se částečně rozvolnily.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: pražské odpoledne, docela teplíčko, ale tak sportovat se u toho už dá, bych řekl. No a v Mladé Boleslavi máme zrovna jednu, aktuálně jednu velmi zajímavou novinku. Lidé si mohou na hřištích zdarma vypůjčit sportovní vybavení. Je to díky participativnímu rozpočtu, znamená to, že na několika místech najdete skřínky, ve kterých jsou nejrůznější balóny nebo třeba pálky, míčky a tak dále. A vy už nemusíte na hřišti nosit svůj balón, ale třeba míč na basket, na volejbal, na fotbal si tam prostě půjčíte. No a nestojí to moc, dokonce 90 minut je zadáčo. Více informací najdete už teď na našem webu radiomb.cz. A když už jsme u těch sportovišť, tak věřte, že v Mladé Boleslavi se dál rozrůstá betonárka Radouč. Krytý skatepark by měl být hotový už v září, také o tom si můžete přečíst na našem webu, když už tam budete. Tak jo, čtvrtek 2. července v plném proudu. Patricím přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku, no a pokračovat budeme hodinou s Davidem. Už se nám totiž blíží 17. hodina, takže za chvilku dorazí právě můj brácha, bude s vámi, těší se na vás. A já zase zítra odpo. Mějte se krásně, ahoj.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 17 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Valečovské léto bude pokračovat 10. července. Těšte se na tři skvělé kapely. Dorazí Luboš Odháněl s kapelou Vix, Debilheads a Balda Gang. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz a nebo přímo na místě. Pokud budete mít štěstí, můžete vyhrát i ve vysílání Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máme krátce po 17. hodině z Rádia MB vás zdraví David. Dnes mají svátek Patricie, takže přejeme všechno nejlepší a dnešek je zajímavý ještě z jednoho důvodu. 2. července si svět připomíná Světový den UFO, takže je to den pro všechny, které fascinují záhady vesmíru, neidentifikovatelné létající objekty a otázka je, jestli jsme ve vesmíru opravdu sami. A přiznejme si, kdyby dnes nad Mladou Boleslaví opravdu přistálo UFO, první, co by Čech udělal, asi by neutekl. Spíš by vytáhl mobil a začal natáčet. Před námi je tady pohodové odpoledne, spousta skvělé muziky a také zajímavosti. Také díky, že posloucháte Rádio MB. Jsme s vámi, hezký den.
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debilheads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: Pěkný den s datem 2. července vám přeji, posloucháte Rádio MB. No a představte si, na letišti v Božím daru skončilo přistání malého letadla opravdu netradičně. Pilot nezvládl dosednutí a historický čmelák se převrátil na střechu. Naštěstí se nikomu nic vážného nestalo, škoda ale přesáhla 1 000 000 korun. No a to je přesně ten moment, kdy pojišťovně vysvětlujete, že to nebylo úplně podle plánu. No nic, pojďme za další muzikou, krásný den.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Ano, 2. červenec je tady. Už zítra pro vás budeme mít, přátelé, po 10. hodině rozhovor s Martinem a taky s jednou dámou, kterou ale nebudeme jmenovat. Jejím vlastním jménem budeme jí říkat třeba Jana. No a Martin, to je youtuber, autor projektu, investigativního projektu Nemluv s dětma. Má taky YouTube kanál Nemluv s dětma a myslím si, že nás čeká zítra po 10. hodině velice zajímavý rozhovor. Tak si na to určitě počkejte a nezapomeňte nás zítra dopoledne naladit. Teď se loučím, mějte se krásně a čau. Radio MB.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají posetnění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.

0: Den posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Tak o státních svátcích v neděli a v pondělí budou moci být otevřené obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákaz prodeje ve větších provozovnách se na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července a den upálení mistra Jana Husa 6. července nevztahuje. Upozornila na to Česká obchodní inspekce. Ta i přesto doporučuje, aby si lidé otevírací dobu podniků o svátcích ověřili. Mluvčí ČOIKY František Kotrba pro média uvedl.
1: Ustanovení zákona o prodejní době v maloobchodě zakazující prodej o některých státních svátcích v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních a v dalších provozovnách se nevztahuje na státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v neděli 5. července a Den upálení mistra Jana Husa v pondělí 6. července. Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29, Kosmonosy.

0: sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Historický festival se uskuteční 4. července v autokempu Kosmonosy. Můžete si užít den plný historie, zábavy, dobrého jídla a nezapomenutelných zážitků pro malé i velké. Těšte se například na historické souboje a ukázky zbraní, dobové tábory a stánky řemeslníků, historické dílničky a tvoření, dobové aktivity a další vystoupení a doprovodný program. Začíná se v 10 hodin. Další info najdete na www.autokemp-kosmonosy.cz.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rokovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Přeju vám příjemný poslech, ale na rádiu MB je teď čas na reportáž. Hygienici v Libereckém kraji zahájili tento týden kontroly letních táborů pro děti. Zjišťují při nich i to, jak se organizátoři vyrovnali s novými podmínkami v legislativě platnými od letošního roku. Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice v Liberci, Kateřina Hochmalová, dále řekla.
1: Jsou to jednak stran té zdravotní dokumentace, vybavení lékárničky, potom v tom provozu stravování, takže ještě se díváme na to, jak pestrý ten jídelníček je. Změny v tom technickém zabezpečení táborů, tedy vybavení umývárnami, jak často se kde děti sprchují, jestli mají k dispozici teplou vodu, toalety, jak jsou vybavené. Ty zásadní zásady a požadavky jsou stejné, ale vlastně se některé více zpřesnily a některé se částečně rozvolnily.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
2: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
3: Na co zase?
2: Neptej se, prostě vodu, rychle!
3: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
2: To už je stejně jedno, mizíme!
4: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
5: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
0: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
5: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
0: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: 20 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Pátek 3. července začne v 10 hodin ve Sboru českých bratří výstava originálních pohádkových kostýmů, rekvizit a plakátů, nazvaná Barrandov a film. Potrvá do 30. září.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: Jakub Děkan.
1: Chci jenom další ráno, ty na tebe se podívám.
0: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.

0: Týden posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Tak o státních svátcích v neděli a v pondělí budou moci být otevřené obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákaz prodeje ve větších provozovnách se na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července a den upálení mistra Jana Husa 6. července nevztahuje. Upozornila na to Česká obchodní inspekce. Ta i přesto doporučuje, aby si lidé otevírací dobu podniků o svátcích ověřili. Mluvčí ČOIKY František Kotrba pro média uvedl.
1: Ustanovení zákona o prodejní době v maloobchodě, zakazující prodej o některých státních svátcích v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních a v dalších provozovnách se nevztahuje na státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v neděli 5. července a Den upálení mistra Jana Husa v pondělí 6. července. Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
2: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: kde končí signál, my začínáme.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: bylo 22 hodin. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.